0: Hello, everybody.
1: Halo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Halo,
2: jsem do pozdě.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, svakové, želi ORV.